Stor hroznému dešti kulek, firework, Francia vůrek s luntem u kanonu stál. A pán Víčku půco.